0: Alter.
1: Já nevím, jestli vidíte ty sovy, ale ty sovy houkají z lesa.